ti na kolena naposled něco si přej. Jeden veselý a druhý je smutný, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je podnutí nože, asi takovej pocit,

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Jsem kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čekají další dopravní omezení. Hluk projednává změnu územního plánu. A Kroměříž zůstává po pátém kole poslední.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži čekají další dopravní omezení. Oprava obvodové ulice se blíží ke konci, ale od 24. srpna začne Zlínský kraj opravovat průtah městem v úseku Tovačovské ulice. Silnice zůstane průjezdná jedním pruhem v každém směru. Od 2. září pak začne pokládka nového povrchu a přibudou další omezení, včetně uzavření vjezdu do ulice Spáčilova. Práce by měly skončit kolem 8. září.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky, například jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže prohráli v pátém kole druhé ligy na hřišti rezervy pražské Slávie 1-4. Za Kroměříž se poprvé v sezóně trefil Jan Dočkal. Na body to ale nestačilo. Hanácká Slávie tak po 5 kolech zůstává poslední s jediným bodem a skóre 1-12. Tým navíc od začátku týdne vede dočasný trenér, protože dosavadní kouč po předchozí vysoké porážce rezignoval.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví protipovodňový plot u domova pro seniory. Dětský klub v Uherském Ostrohu nabídne dětem svět stromů. A Zlín ani po páté nebodoval.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž začne na konci srpna opravovat oplocení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vážany. Součástí prací bude také oprava nátoku Vážanského potoka. Zakázka vyjde na 3,9 milionů korun a hotová by měla být nejpozději na začátku roku 2027. Domov byl výrazně zasažen povodní v roce 2024, kdy museli být jeho obyvatelé evakuováni. Opravený plot má lépe chránit celý areál před případnou velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dětský klub se po prázdninové pauze vrací do městské knihovny v Uherském Ostrohu. První setkání nového ročníku se uskuteční ve středu 9. září od 16 hodin odpoledne. Tématem budou stromy. Děti se dozvědí, jak rostou, kdo v nich žije a proč jsou důležité pro přírodu. Připravené je také čtení, povídání a tvoření. Akce je určena předškolním dětem v doprovodu rodičů a dětem z prvního stupně základních škol. Vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Řidiči v ulici doktora Eduarda Beneše v Otrokovicích už mohou jezdit po novém asfaltovém povrchu. Práce se nyní přesunuly do Havličkovy ulice, kde probíhá frézování vozovky a následně bude položen nový asfalt. Součástí opravy také úprava prostoru u autobusové zastávky. Práce v Havličkově ulici mají skončit 25. srpna. Po dobu oprav musí řidiči počítat s pohybem stavební techniky a krátkodobými omezeními provozu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v pátém kole nejvyšší soutěže doma s Libercem 0-1. O jediný gól zápasu se v 64. minutě postaral Lukáš Mašek. Zlín tak zůstává po pěti kolech bez bodu a je poslední v tabulce. Další utkání čeká Zlín v sobotu 29. srpna v Brně proti Zbrojovce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Že už nás začínají předbíhat i roboti. Nejenom AI, ale já se bavím opravdu o robotech jako takových. Jo. Na robotických hrách v Pekingu, to jsem teď četla, zvládl humanoid stovku za 9,39 sekundy, tedy rychleji než světový rekord Usaina Bolta. Jenže po cíli nezvládl, jak se zabrzdit a skončil v bariéře, což se u Usaina Bolta snad stát jakoby nemůže. Takže zatím dobrý, v rychlosti to možná prohráváme, ale schopnosti zastavit včas nebo nějakým způsobem aspoň přemýšlet nad tím, co děláme, tak jsme ještě dobří. Ale jo, takže nějaká ta apokalypsa bude přicházet, že jo, budou nás mohlo nahrazovat. Ale co se rozhodně nenahradí, tak jsou super songy na rádiu. Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž, novinky frčí k vám jako vždycky, tentokrát zabrousdáme do Zlína. Tady se hledají nové způsoby, jak pečovat o městskou zeleň v době klimatických změn. Tady je aktuálně hlavně sucha a nejvyšších nároků na příjemné prostředí ve městě. Pomáhají mu s tím odborníci z partnerských měst, například v Maďarsku a Litvě v rámci projektu Green Cities. Společně řeší hlavně podporu biodiverzity, květnaté louky, přírodně blízkou údržbu zelených ploch a zapojení veřejnosti do péče o městské prostředí. Hosté se ve Zlíně seznámili například se starým hřbitovem, lesním hřbitovem, přírodními loukami, Boněckou, lokalitami v Malenovicích a všechny možnými krásnými místami, například i centrálním parkem na jižních svazích, kde město rozvíjí vodní biotop a komunitní zahradu. Cílem takového krásného projektu je mít hlavně tady u nás pohodovou, příjemnou městskou zeleň, to si myslím, že každý ocení, ale získat také konkrétní doporučení, jak dál posílit zelenou infrastrukturu. Já si myslím, že než betonová džungle, tak ta zeleň nám tady tak nějak trošku líp prospívá. Takže držíme palec, doufám, že klimatické změny žádné velké nebudou a že ta zeleň poroste i v těchto velmi náročných podmínkách, tedy za dob sucha. Buďte s námi na Rádio Kroměříž. Super muzika letí k vám, to byly novinky a informace nejen z našeho regionu.
0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Tváří.
1: Uhersko-Hradišťko.
0: V Luku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky, například jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
1: Zlínsko.
0: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisté Kroměříže prohráli v 5. kole 2. ligy na hřišti rezervy pražské Slávie 1-4. Za Kroměříž se poprvé v sezóně trefil Jan Dočkal. Na body to ale nestačilo. Hanácká Slávie tak po 5 kolech zůstává poslední s jediným bodem a skóre 1-12. Tým navíc od začátku týdne vede dočasný trenér, protože dosavadní kouč po předchozí vysoké porážce rezignoval.
1: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
1: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čekají další dopravní omezení. Hluk projednává změnu územního plánu. A Kroměříž zůstává po pátém kole poslední.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži čekají další dopravní omezení. Oprava obvodové ulice se blíží ke konci, ale od 24. srpna začne Zlínský kraj opravovat průtah městem v úseku Tovačovské ulice. Silnice zůstane průjezdná jedním pruhem v každém směru. Od 2. září pak začne pokládka nového povrchu a přibudou další omezení, včetně uzavření vjezdu do ulice Spáčilova. Práce by měly skončit kolem 8. září.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky, například jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže prohráli v 5. kole 2. ligy na hřišti rezervy pražské Slávie 1-4. Za Kroměříž se poprvé v sezóně trefil Jan Dočkal. Na body to ale nestačilo. Hanácká Slávie tak po 5 kolech zůstává poslední s jediným bodem a skóre 1-12. Tým navíc od začátku týdne vede dočasný trenér, protože dosavadní kouč po předchozí vysoké porážce rezignoval.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž a megahity 90. let.
1: Radio Kroměříž. Radio Kroměříž.
2: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no a co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
3: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Bojím se, že každý men ve schránce najdu o straku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Je to tak, ladíte Rádio Kroměříž, pohodový den vám přejeme. Pokud jste už zaregistrovali, že pomalu, ale jistě se blíz, nebo respektive, že sluníčko zapadá daleko dřív, je to pravda. A pokud ale naopak vy rádi vstáváte brzo, tak tentokrát můžete za své ranní vstávání dostat malou odměnu. Jedná se o tento pátek. Nad ránem bude totiž z Česka vidět částečné zatmění měsíce. První změny budou patrné okolo 4 hodin a 20 minut a samotná částečná fáze začne kolem 4 hodin a 33 minut. Měsíc bude nízko nad jihozápadním obzorem, takže ideální je místo bez domů a stromů před sebou. Takže pokud chcete vidět tohle zatmění, to předešle jste třeba zaspali nebo nešli, tak máte možnost v pátek 4 hodiny 20 minut začínáme. Tedy měsíček se sluníčkem začíná, my ještě na Rádiu Kroměříž ne, ale rozhodně, když si nás naladíte, tak uslyšíte super muziku. Buďte s námi.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. To se nám to hvízdá. Hraní zda na rádiu.

čím se neskloním, ačkoliv bojovým uměním v zásadě nerozumím. A tak odrazím, tiše se odplazím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zemědělci ze Zlínského kraje oslavili v Kroměříži dožínky. Nová autobusová linka spojí Zlínský kraj a Trenčín. A Slovácko v Mladé Boleslavi těsně prohrálo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje v neděli oslavili v Kroměříži dožínky. Tradiční slavnost sklizně začala dožínkovým průvodem, který zamířil do podzámecké zahrady. Návštěvníci tam mohli vidět folklorní vystoupení, ukázky tradičních řemesel, zemědělskou techniku nebo program pro děti. Dožínky připomínají ukončení sklizně a poděkování za úrodu. V Kroměříži mají dlouholetou tradici. Konaly se zde až do roku 1974 a obnoveny byly v roce 2007. Letošní sklizeň ale podle zemědělců nebyla jednoduchá. Kvůli teplému a suchému jaru jsou výnosy některých plodin nižší než v minulých letech.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Nová přeshraniční autobusová linka číslo 735 začne od neděle 30. srpna spojovat Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a Trenčín. Linka vznikla ve spolupráci Zlínského kraje a Trenčanského kraje a má usnadnit cestování mezi Českem a Slovenskem. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční v pondělí 31. srpna v 6 hodin a 15 minut na autobusovém terminálu v Uherském Brodě. První spoj odjede do Trenčína v 6 hodin 50 minut a do cíle dorazí v 7 hodin a 45 minut. Linka má podle organizátorů podpořit cestování za prací, studiem i kulturou a zároveň posílit přeshraniční spojení obou regionů.
0: Zlínsko.
1: Sucho ve Zlínském kraji zatím neohrožuje zásoby pitné vody. Problémy se ale už projevují hlavně na menších vodních tocích. Významné zdroje povrchové i podzemní vody podle Zlínského kraje zůstávají stabilní. Kraj má připravený plán pro případ zhoršení situace a funguje také komise pro sucho. Na některých místech už ale obce kvůli suchu přistoupily k omezení odběru vody z vodních toků nebo veřejného vodovodu. Zlínský kraj zároveň podporuje opatření, která mají pomoci zadržovat vodu v krajině. Do budoucna má být významným zdrojem pitné vody připravená přehrada u Vlachovic. A doporučení kraje? Šetřit vodou, omezit zalévání v nejteplejší části dne a využívat dešťovou vodu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka podlehli v pátém kole nejvyšší soutěže na hřišti Mladé Boleslavy 2-1. Domácí se dostali do vedení v prvním poločase a po hodině hry přidali druhý gól. Slovácko už v závěru dokázalo pouze snížit. Po pěti kolech tak stále čeká na první vítězství a má na kontě jediný bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. I na Hradišťku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme. Prázdniny pomalu končí a do školy se vlastně nevrací jen děti, ale tak trochu i rodiče, mám pocit. Začíná zánění přezůvek, sešitů, výtvarných potřeb, aktovek a tady toho všeho dalšího, co se během roku tak nějak jakoby ztratilo. Klasika, že jo? Hlavně si to dej na jedno místo, v srpnu to budeš potřebovat nebo na začátku září. No, základní výbava pro prvňáčky letos vychází v akcích přibližně na 3,5 tisíce korun a celkově je podobně drahá jako loni, i když třeba přezůvky, vaky nebo obaly na sešity se zdražily, tak někteří z nás si to dokážou zachovat, že jo? Takže ten první školní rok pro rodiče nebo jakýkoliv školní rok může být pro rodiče velmi náročný, takže držíme palec, hlavně, jak se říká, nohy v teple, v pohodě. Se super muzikou na rádiu Kroměříž. Krásný den.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: I na Hradišťsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Léto nám ještě rozhodně nekončí, teploty se budou držet většinou ve středních až vyšších dvacítkách, takže na kraťasy to pořád bude, i co se týče tohoto týdne, jen se vedle slunce budou častěji objevovat i přehánky a bouřky, takže klasika na konec prázdnin ráno, nevíte, jestli si vzít sluneční brýle nebo deštník a nejlepší je mít po ruce obojí, tak se na to připravte, no a užívejte poslední dny, i když se to nebude někomu líbit těch prázdnin. Bohužel, no, je to tak. Škola volá, hola. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čekají další dopravní omezení. Hluk projednává změnu územního plánu. A Kroměříž zůstává po pátém kole poslední.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži čekají další dopravní omezení. Oprava obvodové ulice se blíží ke konci, ale od 24. srpna začne Zlínský kraj opravovat průtah městem v úseku Tovačovské ulice. Silnice zůstane průjezdná jedním pruhem v každém směru. Od 2. září pak začne pokládka nového povrchu a přibudou další omezení, včetně uzavření vjezdu do ulice Spáčilova. Práce by měly skončit kolem 8. září.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky, například jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže prohráli v pátém kole druhé ligy na hřišti rezervy pražské Slávie 1-4. Za Kroměříž se poprvé v sezóně trefil Jan Dočkal. Na body to ale nestačilo. Hanácká Slávie tak po 5 kolech zůstává poslední s jediným bodem a skóre 1-12. Tým navíc od začátku týdne vede dočasný trenér, protože dosavadní kouč po předchozí vysoké porážce rezignoval.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Že už nás začínají předbíhat i roboti. Nejenom AI, ale já se bavím opravdu o robotech jako takových. Jo. Na robotických hrách v Pekingu, to jsem teď četla, zvládl humanoid stovku za 9,39 sekundy, tedy rychleji než světový rekord Usaina Bolta. Jenže po cíli nezvládl, jak se zabrzdit a skončil v bariéře, což se u Usaina Bolta snad stát jakoby nemůže. Takže zatím dobrý, v rychlosti to možná prohráváme, ale schopnosti zastavit včas nebo nějakým způsobem aspoň přemýšlet nad tím, co děláme, tak jsme ještě dobří. Ale jo, no, takže nějaká ta apokalypsa bude přicházet, že jo, budou nás mohlo nahrazovat. Ale co se rozhodně nenahradí, tak jsou super songy na rádiu Kroměříž. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije. V neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. 103,3, 107 a 88,2 FM.

Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU. I won't die, won't bury, won't sink, 'cause love is the spirit I drink.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné dopoledne, je úterý 25. srpna a je 10 hodin dopoledne a pojďme se podívat na dnešní počasí. Čeká nás převážně oblačná až zatažená obloha. Místy se mohou objevit přehánky nebo déšť. Teploty se dnes budou pohybovat kolem 22 až 25 stupňů Celsia, takže deštníky raději po ruce. Ale věříme, že se nám počasí během dne ještě trošku umoudří. Ať se vám dnešní úterý vydaří a zůstaňte ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zemědělci ze Zlínského kraje oslavili v Kroměříži dožínky. Nová autobusová linka spojí Zlínský kraj a Trenčín. A Slovácko v Mladé Boleslavi těsně prohrálo.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje v neděli oslavili v Kroměříži dožínky. Tradiční slavnost sklizně začala dožínkovým průvodem, který zamířil do podzámecké zahrady. Návštěvníci tam mohli vidět folklorní vystoupení, ukázky tradičních řemesel, zemědělskou techniku nebo program pro děti. Dožínky připomínají ukončení sklizně a poděkování za úrodu. V Kroměříži mají dlouholetou tradici. Konaly se zde až do roku 1974 a obnoveny byly v roce 2007. Letošní sklizeň ale podle zemědělců nebyla jednoduchá. Kvůli teplému a suchému jaru jsou výnosy některých plodin nižší než v minulých letech.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Nová přeshraniční autobusová linka číslo 735 začne od neděle 30. srpna spojovat Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a Trenčín. Linka vznikla ve spolupráci Zlínského kraje a Trenčanského kraje a má usnadnit cestování mezi Českem a Slovenskem. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční v pondělí 31. srpna v 6 hodin a 15 minut na autobusovém terminálu v Uherském Brodě. První spoj odjede do Trenčína v 6 hodin 50 minut a do cíle dorazí v 7 hodin a 45 minut. Linka má podle organizátorů podpořit cestování za prací, studiem i kulturou a zároveň posílit přeshraniční spojení obou regionů.
0: Zlínsko.
1: Sucho ve Zlínském kraji zatím neohrožuje zásoby pitné vody. Problémy se ale už projevují hlavně na menších vodních tocích. Významné zdroje povrchové i podzemní vody podle Zlínského kraje zůstávají stabilní. Kraj má připravený plán pro případ zhoršení situace a funguje také komise pro sucho. Na některých místech už ale obce kvůli suchu přistoupily k omezení odběru vody z vodních toků nebo veřejného vodovodu. Zlínský kraj zároveň podporuje opatření, která mají pomoci zadržovat vodu v krajině. Do budoucna má být významným zdrojem pitné vody připravená přehrada u Vlachovic. A doporučení kraje? Šetřit vodou, omezit zalévání v nejteplejší části dne a využívat dešťovou vodu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka podlehli v pátém kole nejvyšší soutěže na hřišti Mladé Boleslavi 2-1. Domácí se dostali do vedení v prvním poločase a po hodině hry přidali druhý gól. Slovácko už v závěru dokázalo pouze snížit. Po pěti kolech tak stále čeká na první vítězství a má na kontě jediný bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: A teď aktuálně k dopravě. Na dálnici D55 mezi 26. a 27. kilometrem ve směru na Zlín probíhají práce na vozovce. Uzavřený je pravý jízdní pruh. Řidiči tak musí počítat se zpomalením. Omezení je plánováno až do 16:30 odpoledne. Pozor také na silnici mezi Říkovicemi a Horní Moštěnicí, kde se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Práce tam potrvají do 16:30. A pokud míříte na D1 směrem na Brno, mezi 258. a 219. kilometrem probíhá údržba s pomalu jedoucím vozidlem. Toto omezení je plánováno dopoledne. Na cestách tedy opatrně, dodržujte bezpečný odstup a raději si nechte pár minutovou rezervu.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Pohodový poslech Rádia Kroměříž, novinky frčí k vám jako vždycky, tentokrát zabrousdáme do Zlína. Tady se hledají nové způsoby, jak pečovat o městskou zeleň v době klimatických změn. Tady je aktuálně hlavně sucha a nejvyšších nároků na příjemné prostředí ve městě. Pomáhají mu s tím odborníci z partnerských měst, například v Maďarsku a Litvě v rámci projektu Green Cities. Společně řeší hlavně podporu biodiverzity, květnaté louky, přírodně blízkou údržbu zelených ploch a zapojení veřejnosti do péče o městské prostředí. Hosté se ve Zlíně seznámili například se starým hřbitovem, lesním hřbitovem, přírodními loukami, Boněcko, lokalitami v Malenovicích a všechny možnými krásnými místami, například i centrálním parkem na jižních svazích, kde město rozvíjí vodní biotop a komunitní zahradu. Cílem takového krásného projektu je mít hlavně tady u nás pohodovou, příjemnou městskou zeleň, to si myslím, že každý ocení, ale získat také konkrétní doporučení, jak dál posílit zelenou infrastrukturu. Já si myslím, že než betonová džungle, tak ta zeleň nám tady tak nějak trošku líp prospívá. Takže držíme palec, doufám, že klimatické změny žádné velké nebudou a že ta zeleň poroste i v těchto velmi náročných podmínkách, tedy za dob sucha. Buďte s námi na Rádio Kroměříž. Super muzika letí k vám, to byly novinky a informace nejen z našeho regionu.
3: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Maják Tryggvadr se nachází na Islandu. Stojí na 40 metrů vysoké skále. Postaven byl v roce 1939. Žil tady strážce majáku. V roce 1939 byla celá stavba prováděna ručně. Tři horolezci dokázali postavit celý maják jen pomocí ručního nářadí. Nejdříve museli dopravit všechno nářadí a stavební materiál nahoru. Přitom bylo nutné vyšplhat na téměř kluskou skálu. Při prvním výstupu to měli nejtěžší. Nedosáhli na okraj útesu. Tak se jeden horolezec postavil na ramena druhého a vytáhl třetího. Postavili si systém kladek a nahoru vytáhali veškerý stavební materiál a také nářadí. Horolezci stavili maják jeden měsíc a celou dobu žili nahoře ve stanu. Podmínky byly nesmírně nebezpečné, ale dílo se podařilo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.

Radio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Radio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Ve Zlínském kraji je v tuto chvíli střídavě oblačno a teplota se pohybuje kolem 19 stupňů. Během dne bude oblačnosti přibývat a místy se mohou objevit přehánky nebo déšť. Odpolední maxima vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. Rádio Kroměříž vám přeje pohodový den a příjemný poslech.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A sportovní hry seniorů v Kroměříži ovládli zástupci Břestu.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Kroměřížská radnice pořídila na odbor obecního živnostenského úřadu platební terminál. Takže lidé už nemusí správní poplatky hradit pouze v hotovosti. Kartou mohou zaplatit například poplatky za registraci živnosti nebo zemědělce, úkony na checkpointu, ale také pokuty a náklady na řízení.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně ubylo případů vandalismu. Zlínský kraj, který v budově sídlí, proto hodnotí pozitivně zavedení nových bezpečnostních opatření. V minulosti návštěvníci poškodili například historické židle, zábradlí nebo výtah. Roční škody přesahovaly 100 000 korun. Problémy způsobovali také lidé bez domova, kteří v budově narušovali pořádek. Kraj proto nechal instalovat bezpečnostní rámy a kamery. Podle vedení úřadu opatření přinesla výrazné zlepšení a případů vandalismu i nevhodného chování výrazně ubylo. Baťův mrakodrap je přitom významnou kulturní památkou a jedním z nejznámějších příkladů baťovské architektury.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Po roční pauze se v Kroměříži uskutečnily tradiční sportovní hry pro seniory. Do soutěže se zapojilo 7 týmů z regionu. Nejlepší výkon předvedli seniori z Břestu, druhé místo obsadil tým z Jižní Hané a třetí skončili reprezentanti Kroměříže. Soutěžící se utkali v 7 disciplínách, ve kterých nechyběla například střelba na branku, hod na cíl, slalom nebo vědomostní soutěž. Akci uspořádalo město Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: A teď aktuálně k dopravě. Na dálnici číslo 1 mezi 258. a 219. kilometrem ve směru na Brno probíhá údržba. Na místě se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo a provoz může být krátkodobě omezen. Na dálnici číslo 55 mezi 26. a 27. kilometrem ve směru na Zlín pokračují práce na vozovce. Pravý jízdní pruh je uzavřený a provoz vede levým jízdním pruhem. Omezení je plánované do 16:30 odpoledne. V Uherském Brodě trvá dlouhodobá uzavírka kvůli stavebním pracím v ulici Rotmistra Křížka a v ulici Kapitána Kubíčka. Omezení je plánované až do 7. listopadu. A na silnici druhé třídy číslo 490 mezi Horní Lapačí a Frištákem probíhají práce na silnici. Provoz je omezený a omezení potrvá do 31. srpna. To je aktuální dopravní situace v 11 hodin a Rádio Kroměříž vám přeje příjemný poslech.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluvě o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnnyho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
0: Dopolední maraton na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Je to tak, ladíte Rádio Kroměříž, pohodový den vám přejeme. Pokud jste už zaregistrovali, že pomalu, ale jistě se blíz, nebo respektive, že sluníčko zapadá daleko dřív, je to pravda. A pokud ale naopak vy rádi vstáváte brzo, tak tentokrát můžete za své ranní vstávání dostat malou odměnu. Jedná se o tento pátek. Nad ránem bude totiž z Česka vidět částečné zatmění měsíce. První změny budou patrné okolo 4 hodin a 20 minut a samotná částečná fáze začne kolem 4 hodin a 33 minut. Měsíc bude nízko nad jihozápadním obzorem, takže ideální je místo bez domů a stromů před sebou. Takže pokud chcete vidět tohle zatmění, to předešle jste třeba zaspali nebo nešli, tak máte možnost v pátek 4 hodiny 20 minut začínáme. Tedy měsíček se sluníčkem začíná, my ještě na rádiu Kroměříž ne, ale rozhodně, když si nás naladíte, tak uslyšíte super muziku. Buďte s námi.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no a co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zemědělci ze Zlínského kraje oslavili v Kroměříži dožínky. Nová autobusová linka spojí Zlínský kraj a Trenčín. A Slovácko v Mladé Boleslavi těsně prohrálo.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje v neděli oslavili v Kroměříži dožínky. Tradiční slavnost sklizně začala dožínkovým průvodem, který zamířil do podzámecké zahrady. Návštěvníci tam mohli vidět folklorní vystoupení, ukázky tradičních řemesel, zemědělskou techniku nebo program pro děti. Dožínky připomínají ukončení sklizně a poděkování za úrodu. V Kroměříži mají dlouholetou tradici. Konaly se zde až do roku 1974 a obnoveny byly v roce 2007. Letošní sklizeň ale podle zemědělců nebyla jednoduchá. Kvůli teplému a suchému jaru jsou výnosy některých plodin nižší než v minulých letech.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Nová přeshraniční autobusová linka číslo 735 začne od neděle 30. srpna spojovat Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a Trenčín. Linka vznikla ve spolupráci Zlínského kraje a Trenčanského kraje a má usnadnit cestování mezi Českem a Slovenskem. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční v pondělí 31. srpna v 6 hodin a 15 minut na autobusovém terminálu v Uherském Brodě. První spoj odjede do Trenčína v 6 hodin 50 minut a do cíle dorazí v 7 hodin a 45 minut. Linka má podle organizátorů podpořit cestování za prací, studiem i kulturou a zároveň posílit přeshraniční spojení obou regionů.
0: Zlínsko.
1: Sucho ve Zlínském kraji zatím neohrožuje zásoby pitné vody. Problémy se ale už projevují hlavně na menších vodních tocích. Významné zdroje povrchové i podzemní vody podle Zlínského kraje zůstávají stabilní. Kraj má připravený plán pro případ zhoršení situace a funguje také komise pro sucho. Na některých místech už ale obce kvůli suchu přistoupily k omezení odběru vody z vodních toků nebo veřejného vodovodu. Zlínský kraj zároveň podporuje opatření, která mají pomoci zadržovat vodu v krajině. Do budoucna má být významným zdrojem pitné vody připravená přehrada u Vlachovic. A doporučení kraje? Šetřit vodou, omezit zalévání v nejteplejší části dne a využívat dešťovou vodu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka podlehli v 5. kole nejvyšší soutěže na hřišti Mladé Boleslavi 2-1. Domácí se dostali do vedení v prvním poločase a po hodině hry přidali druhý gól. Slovácko už v závěru dokázalo pouze snížit. Po 5 kolech tak stále čeká na první vítězství a má na kontě jediný bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme. Prázdniny pomalu končí a do školy se vlastně nevrací jen děti, ale tak trochu i rodiče, mám pocit. Začíná zánění přezůvek, sešitů, výtvarných potřeb, aktovek a tady toho všeho dalšího, co se během roku tak nějak jakoby ztratilo. Klasika, že jo? Hlavně si to dej na jedno místo, v srpnu to budeš potřebovat nebo na začátku září. No, základní výbava pro prvňáčky letos vychází v akcích přibližně na 3,5 tisíce korun a celkově je podobně drahá jako loni. I když třeba přezůvky, vaky nebo obaly na sešity se zdražily, tak někteří z nás si to dokážou zachovat, že jo? Takže ten první školní rok pro rodiče nebo jakýkoliv školní rok může být pro rodiče velmi náročný. Takže držíme palec, hlavně, jak se říká, nohy v teple, v pohodě, se super muzikou na rádiu Kroměříž. Krásný den.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Léto nám ještě rozhodně nekončí, teploty se budou držet většinou ve středních až vyšších dvacítkách, takže na kraťa si to pořád bude, i co se týče tohoto týdne, jen se vedle slunce budou častěji objevovat i přehánky a bouřky, takže klasika nakonec prázdnin ráno, nevíte, jestli si vzít sluneční brýle nebo deštník a nejlepší je mít po ruce obojí, tak se na to připravte, no a užívejte poslední dny, i když se to nebude někomu líbit těch prázdnin. Bohužel, no, je to tak. Škola volá, hola. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
3: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A sportovní hry seniorů v Kroměříži ovládli zástupci Břestu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Kroměřížská radnice pořídila na odbor obecního živnostenského úřadu platební terminál. Takže lidé už nemusí správní poplatky hradit pouze v hotovosti. Kartou mohou zaplatit například poplatky za registraci živnosti nebo zemědělce, úkony na checkpointu, ale také pokuty a náklady na řízení.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně ubylo případů vandalismu. Zlínský kraj, který v budově sídlí, proto hodnotí pozitivně zavedení nových bezpečnostních opatření. V minulosti návštěvníci poškodili například historické židle, zábradlí nebo výtah. Roční škody přesahovaly 100 000 korun. Problémy způsobovali také lidé bez domova, kteří v budově narušovali pořádek. Kraj proto nechal instalovat bezpečnostní rámy a kamery. Podle vedení úřadu opatření přinesla výrazné zlepšení a případů vandalismu i nevhodného chování výrazně ubylo. Baťův mrakodrap je přitom významnou kulturní památkou a jedním z nejznámějších příkladů baťovské architektury.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Po roční pauze se v Kroměříži uskutečnily tradiční sportovní hry pro seniory. Do soutěže se zapojilo 7 týmů z regionu. Nejlepší výkon předvedli seniori z Břestu, druhé místo obsadil tým z Jižní Hané a třetí skončili reprezentanti Kroměříže. Soutěžící se utkali v 7 disciplínách, ve kterých nechyběla například střelba na branku, hod na cíl, slalom nebo vědomostní soutěž. Akci uspořádalo město Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Radio Kroměříž, ladíte, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíkař, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Radiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
4: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zemědělci ze Zlínského kraje oslavili v Kroměříži dožínky. Nová autobusová linka spojí Zlínský kraj a Trenčín. A Slovácko v Mladé Boleslavi těsně prohrálo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje v neděli oslavili v Kroměříži dožínky. Tradiční slavnost sklizně začala dožínkovým průvodem, který zamířil do podzámecké zahrady. Návštěvníci tam mohli vidět folklorní vystoupení, ukázky tradičních řemesel, zemědělskou techniku nebo program pro děti. Dožínky připomínají ukončení sklizně a poděkování za úrodu. V Kroměříži mají dlouholetou tradici. Konaly se zde až do roku 1974 a obnoveny byly v roce 2007. Letošní sklizeň ale podle zemědělců nebyla jednoduchá. Kvůli teplému a suchému jaru jsou výnosy některých plodin nižší než v minulých letech.
0: Uherskohradišťko.
1: Nová přeshraniční autobusová linka číslo 735 začne od neděle 30. srpna spojovat Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a Trenčín. Linka vznikla ve spolupráci Zlínského kraje a Trenčanského kraje a má usnadnit cestování mezi Českem a Slovenskem. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční v pondělí 31. srpna v 6 hodin a 15 minut na autobusovém terminálu v Uherském Brodě. První spoj odjede do Trenčína v 6 hodin 50 minut a do cíle dorazí v 7 hodin a 45 minut. Linka má podle organizátorů podpořit cestování za prací, studiem i kulturou a zároveň posílit přeshraniční spojení obou regionů.
0: Zlínsko.
1: Sucho ve Zlínském kraji zatím neohrožuje zásoby pitné vody. Problémy se ale už projevují hlavně na menších vodních tocích. Významné zdroje povrchové i podzemní vody podle Zlínského kraje zůstávají stabilní. Kraj má připravený plán pro případ zhoršení situace a funguje také komise pro sucho. Na některých místech už ale obce kvůli suchu přistoupily k omezení odběru vody z vodních toků nebo veřejného vodovodu. Zlínský kraj zároveň podporuje opatření, která mají pomoci zadržovat vodu v krajině. Do budoucna má být významným zdrojem pitné vody připravená přehrada u Vlachovic. A doporučení kraje? Šetřit vodou, omezit zalévání v nejteplejší části dne a využívat dešťovou vodu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka podlehli v pátém kole nejvyšší soutěže na hřišti Mladé Boleslavy 2-1. Domácí se dostali do vedení v prvním poločase a po hodině hry přidali druhý gól. Slovácko už v závěru dokázalo pouze snížit. Po pěti kolech tak stále čeká na první vítězství a má na kontě jediný bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Maják Tryggvadr se nachází na Islandu. Stojí na 40 metrů vysoké skále. Postaven byl v roce 1939. Žil tady strážce majáku. V roce 1939 byla celá stavba prováděna ručně. Tři horolezci dokázali postavit celý maják jen pomocí ručního nářadí. Nejdříve museli dopravit všechno nářadí a stavební materiál nahoru. Přitom bylo nutné vyšplhat na téměř kluskou skálu. Při prvním výstupu to měli nejtěžší. Nedosáhli na okraj útesu. Tak se jeden horolezec postavil na ramena druhého a vytáhl třetího. Postavili si systém kladek a nahoru vytáhali veškerý stavební materiál a také nářadí. Horolezci stavili maják jeden měsíc a celou dobu žili nahoře ve stanu. Podmínky byly nesmírně nebezpečné, ale dílo se podařilo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž, novinky frčí k vám jako vždycky, tentokrát zabrousdáme do Zlína. Tady se hledají nové způsoby, jak pečovat o městskou zeleň v době klimatických změn. Tady je aktuálně hlavně sucha a nejvyšších nároků na příjemné prostředí ve městě. Pomáhají mu s tím odborníci z partnerských měst, například v Maďarsku a Litvě v rámci projektu Green Cities. Společně řeší hlavně podporu biodiverzity, květnaté louky, přírodně blízkou údržbu zelených ploch a zapojení veřejnosti do péče o městské prostředí. Hosté se ve Zlíně seznámili například se starým hřbitovem, lesním hřbitovem, přírodními loukami, Boněckou, lokalitami v Malenovicích a všechny možnými krásnými místami, například i centrálním parkem na jižních svazích, kde město rozvíjí vodní biotop a komunitní zahradu. Cílem takového krásného projektu je mít hlavně tady u nás pohodovou, příjemnou městskou zeleň, to si myslím, že každý ocení, ale získat také konkrétní doporučení, jak dál posílit zelenou infrastrukturu. Já si myslím, že než betonová džungle, tak ta zeleň nám tady tak nějak trošku líp prospívá. Takže držíme palec, doufám, že klimatické změny žádné velké nebudou a že ta zeleň poroste i v těchto velmi náročných podmínkách, tedy za dob sucha. Buďte s námi na Rádio Kroměříž. Super muzika letí k vám, to byly novinky a informace nejen z našeho regionu.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A sportovní hry seniorů v Kroměříži ovládli zástupci Břestu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Kroměřížská radnice pořídila na odbor obecního živnostenského úřadu platební terminál. Takže lidé už nemusí správní poplatky hradit pouze v hotovosti. Kartou mohou zaplatit například poplatky za registraci živnosti nebo zemědělce, úkony na checkpointu, ale také pokuty a náklady na řízení.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně ubylo případů vandalismu. Zlínský kraj, který v budově sídlí, proto hodnotí pozitivně zavedení nových bezpečnostních opatření. V minulosti návštěvníci poškodili například historické židle, zábradlí nebo výtah. Roční škody přesahovaly 100 000 korun. Problémy způsobovali také lidé bez domova, kteří v budově narušovali pořádek. Kraj proto nechal instalovat bezpečnostní rámy a kamery. Podle vedení úřadu opatření přinesla výrazné zlepšení a případů vandalismu i nevhodného chování výrazně ubylo. Baťův mrakodrap je přitom významnou kulturní památkou a jedním z nejznámějších příkladů baťovské architektury.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Po roční pauze se v Kroměříži uskutečnily tradiční sportovní hry pro seniory. Do soutěže se zapojilo 7 týmů z regionu. Nejlepší výkon předvedli seniori z Břestu, druhé místo obsadil tým z Jižní Hané a třetí skončili reprezentanti Kroměříže. Soutěžící se utkali v 7 disciplínách, ve kterých nechyběla například střelba na branku, hod na cíl, slalom nebo vědomostní soutěž. Akci uspořádalo město Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no a co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Je to tak, ladíte Rádio Kroměříž, pohodový den vám přejeme. Pokud jste už zaregistrovali, že pomalu, ale jistě se že sluníčko zapadá daleko dřív, je to pravda. A pokud ale naopak vy rádi vstáváte brzo, tak tentokrát můžete za své ranní vstávání dostat malou odměnu. Jedná se o tento pátek. Nad ránem bude totiž z Česka vidět částečné zatmění měsíce. První změny budou patrné okolo 4 hodin a 20 minut a samotná částečná fáze začne kolem 4 hodin a 33 minut. Měsíc bude nízko nad jihozápadním obzorem, takže ideálně je místo bez domů a stromů před sebou. Takže pokud chcete vidět tohle zatmění, to předešle jste třeba zaspali nebo nešli, tak máte možnost v pátek 4 hodiny 20 minut začínáme. Tedy měsíček se sluníčkem začínáme ještě na Rádiu Kroměříž. Ne, ale rozhodně, když si nás naladíte, tak uslyšíte super muziku. Buďte s námi.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Léto nám ještě rozhodně nekončí, teploty se budou držet většinou ve středních až vyšších dvacítkách, takže na kratě si to pořád bude, i co se týče tohoto týdne, jen se vedle slunce budou častěji objevovat i přehánky a bouřky, takže klasika nakonec prázdnin ráno, nevíte, jestli si vzít sluneční brýle nebo deštník a nejlepší je mít po ruce obojí, tak se na to připravte, no a uživejte poslední dny, i když se to nebude někomu líbit těch prázdnin. Bohužel, no, je to tak. Škola volá, hola. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije. V neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zemědělci ze Zlínského kraje oslavili v Kroměříži dožínky. Nová autobusová linka spojí Zlínský kraj a Trenčín. A Slovácko v Mladé Boleslavi těsně prohrálo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje v neděli oslavili v Kroměříži dožínky. Tradiční slavnost sklizně začala dožínkovým průvodem, který zamířil do podzámecké zahrady. Návštěvníci tam mohli vidět folklorní vystoupení, ukázky tradičních řemesel, zemědělskou techniku nebo program pro děti. Dožínky připomínají ukončení sklizně a poděkování za úrodu. V Kroměříži mají dlouholetou tradici. Konaly se zde až do roku 1974 a obnoveny byly v roce 2007. Letošní sklizeň ale podle zemědělců nebyla jednoduchá. Kvůli teplému a suchému jaru jsou výnosy některých plodin nižší než v minulých letech.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Nová přeshraniční autobusová linka číslo 735 začne od neděle 30. srpna spojovat Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a Trenčín. Linka vznikla ve spolupráci Zlínského kraje a Trenčanského kraje a má usnadnit cestování mezi Českem a Slovenskem. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční v pondělí 31. srpna v 6 hodin a 15 minut na autobusovém terminálu v Uherském Brodě. První spoj odjede do Trenčína v 6 hodin 50 minut a do cíle dorazí v 7 hodin a 45 minut. Linka má podle organizátorů podpořit cestování za prací, studiem i kulturou a zároveň posílit přeshraniční spojení obou regionů.
0: Zlínsko.
1: Sucho ve Zlínském kraji zatím neohrožuje zásoby pitné vody. Problémy se ale už projevují hlavně na menších vodních tocích. Významné zdroje povrchové i podzemní vody podle Zlínského kraje zůstávají stabilní. Kraj má připravený plán pro případ zhoršení situace a funguje také komise pro sucho. Na některých místech už ale obce kvůli suchu přistoupily k omezení odběru vody z vodních toků nebo veřejného vodovodu. Zlínský kraj zároveň podporuje opatření, která mají pomoci zadržovat vodu v krajině. Do budoucna má být významným zdrojem pitné vody připravená přehrada u Vlachovic. A doporučení kraje? Šetřit vodou, omezit zalévání v nejteplejší části dne a využívat dešťovou vodu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka podlehli v pátém kole nejvyšší soutěže na hřišti Mladé Boleslavy 2-1. Domácí se dostali do vedení v prvním poločase a po hodině hry přidali druhý gól. Slovácko už v závěru dokázalo pouze snížit. Po pěti kolech tak stále čeká na první vítězství a má na kontě jediný bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluví o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnnyho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve Vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To

0: událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme. Prázdniny pomalu končí a do školy se vlastně nevrací jen děti, ale tak trochu i rodiče, mám pocit. Začíná zánění přezůvek, sešitů, výtvarných potřeb, aktovek a tady toho všeho dalšího, co se během roku tak nějak jakoby ztratilo. Klasika, že jo? Hlavně si to dej na jedno místo, v srpnu to budeš potřebovat nebo na začátku září. No, základní výbava pro prvňáčky letos vychází v akcích přibližně na 3,5 tisíce korun a celkově je podobně drahá jako loni. I když třeba přezůvky, vaky nebo obaly na sešity se zdražily, tak někteří z nás si to dokážou zachovat, že jo? Takže ten první školní rok pro rodiče nebo jakýkoliv školní rok může být pro rodiče velmi náročný. Takže držíme palec, hlavně, jak se říká, nohy v teple, v pohodě, se super muzikou na rádiu Kroměříž. Krásný den.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A sportovní hry seniorů v Kroměříži ovládli zástupci Břestu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Kroměřížská radnice pořídila na odbor obecního živnostenského úřadu platební terminál. Takže lidé už nemusí správní poplatky hradit pouze v hotovosti. Kartou mohou zaplatit například poplatky za registraci živnosti nebo zemědělce, úkony na checkpointu, ale také pokuty a náklady na řízení.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně ubylo případů vandalismu. Zlínský kraj, který v budově sídlí, proto hodnotí pozitivně zavedení nových bezpečnostních opatření. V minulosti návštěvníci poškodili například historické židle, zábradlí nebo výtah. Roční škody přesahovaly 100 000 korun. Problémy způsobovali také lidé bez domova, kteří v budově narušovali pořádek. Kraj proto nechal instalovat bezpečnostní rámy a kamery. Podle vedení úřadu opatření přinesla výrazné zlepšení a případů vandalismu i nevhodného chování výrazně ubylo. Baťův mrakodrap je přitom významnou kulturní památkou a jedním z nejznámějších příkladů baťovské architektury.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Po roční pauze se v Kroměříži uskutečnily tradiční sportovní hry pro seniory. Do soutěže se zapojilo 7 týmů z regionu. Nejlepší výkon předvedli seniori z Břestu, druhé místo obsadil tým z Jižní Hané a třetí skončili reprezentanti Kroměříže. Soutěžící se utkali v 7 disciplínách, ve kterých nechyběla například střelba na branku, hod na cíl, slalom nebo vědomostní soutěž. Akci uspořádalo město Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Maják Tryggvadar se nachází na Islandu. Stojí na 40 metrů vysoké skále. Postaven byl v roce 1939. Žil tady strážce majáku. V roce 1939 byla celá stavba prováděna ručně. Tři horolezci dokázali postavit celý maják jen pomocí ručního nářadí. Nejdříve museli dopravit všechno nářadí a stavební materiál nahoru. Přitom bylo nutné vyšplhat na téměř kluskou skálu. Při prvním výstupu to měli nejtěžší. Nedosáhli na okraj útesu. Tak se jeden horolezec postavil na ramena druhého a vytáhl třetího. Postavili si systém kladek a nahoru vytáhali veškerý stavební materiál a také nářadí. Horolezci stavili maják jeden měsíc a celou dobu žili nahoře ve stanu. Podmínky byly nesmírně nebezpečné, ale dílo se podařilo.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zemědělci ze Zlínského kraje oslavili v Kroměříži dožínky. Nová autobusová linka spojí Zlínský kraj a Trenčín. A Slovácko v Mladé Boleslavi těsně prohrálo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje v neděli oslavili v Kroměříži dožínky. Tradiční slavnost sklizně začala dožínkovým průvodem, který zamířil do podzámecké zahrady. Návštěvníci tam mohli vidět folklorní vystoupení, ukázky tradičních řemesel, zemědělskou techniku nebo program pro děti. Dožínky připomínají ukončení sklizně a poděkování za úrodu. V Kroměříži mají dlouholetou tradici. Konaly se zde až do roku 1974 a obnoveny byly v roce 2007. Letošní sklizeň ale podle zemědělců nebyla jednoduchá. Kvůli teplému a suchému jaru jsou výnosy některých plodin nižší než v minulých letech.
0: Uherskohradišťko.
1: Nová přeshraniční autobusová linka číslo 735 začne od neděle 30. srpna spojovat Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a Trenčín. Linka vznikla ve spolupráci Zlínského kraje a Trenčanského kraje a má usnadnit cestování mezi Českem a Slovenskem. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční v pondělí 31. srpna v 6 hodin a 15 minut na autobusovém terminálu v Uherském Brodě. První spoj odjede do Trenčína v 6 hodin 50 minut a do cíle dorazí v 7 hodin a 45 minut. Linka má podle organizátorů podpořit cestování za prací, studiem i kulturou a zároveň posílit přeshraniční spojení obou regionů.
0: Zlínsko.
1: Sucho ve Zlínském kraji zatím neohrožuje zásoby pitné vody. Problémy se ale už projevují hlavně na menších vodních tocích. Významné zdroje povrchové i podzemní vody podle Zlínského kraje zůstávají stabilní. Kraj má připravený plán pro případ zhoršení situace a funguje také komise pro sucho. Na některých místech už ale obce kvůli suchu přistoupily k omezení odběru vody z vodních toků nebo veřejného vodovodu. Zlínský kraj zároveň podporuje opatření, která mají pomoci zadržovat vodu v krajině. Do budoucna má být významným zdrojem pitné vody připravená přehrada u Vlachovic. A doporučení kraje? Šetřit vodou, omezit zalévání v nejteplejší části dne a využívat dešťovou vodu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka podlehli v 5. kole nejvyšší soutěže na hřišti Mladé Boleslavi 2-1. Domácí se dostali do vedení v prvním poločase a po hodině hry přidali druhý gól. Slovácko už v závěru dokázalo pouze snížit. Po 5 kolech tak stále čeká na první vítězství a má na kontě jediný bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: www.radiokroměříž.cz

0: Rádio Kroměříž a Večerní pohoda.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Rádio Kroměříž.
1: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no a co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádio Kroměříž. Hezký den.
0: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: working on music?
1: Yeah.
0: I'll just go to bed. I'm tired.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A sportovní hry seniorů v Kroměříži ovládli zástupci Břestu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Kroměřížská radnice pořídila na odbor obecního živnostenského úřadu platební terminál. Takže lidé už nemusí správní poplatky hradit pouze v hotovosti. Kartou mohou zaplatit například poplatky za registraci živnosti nebo zemědělce, úkony na checkpointu, ale také pokuty a náklady na řízení.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně ubylo případů vandalismu. Zlínský kraj, který v budově sídlí, proto hodnotí pozitivně zavedení nových bezpečnostních opatření. V minulosti návštěvníci poškodili například historické židle, zábradlí nebo výtah. Roční škody přesahovaly 100 000 korun. Problémy způsobovali také lidé bez domova, kteří v budově narušovali pořádek. Kraj proto nechal instalovat bezpečnostní rámy a kamery. Podle vedení úřadu opatření přinesla výrazné zlepšení a případů vandalismu i nevhodného chování výrazně ubylo. Baťův mrakodrap je přitom významnou kulturní památkou a jedním z nejznámějších příkladů baťovské architektury.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Po roční pauze se v Kroměříži uskutečnily tradiční sportovní hry pro seniory. Do soutěže se zapojilo 7 týmů z regionu. Nejlepší výkon předvedli seniori z Břestu, druhé místo obsadil tým z Jižní Hané a třetí skončili reprezentanti Kroměříže. Soutěžící se utkali v 7 disciplínách, ve kterých nechyběla například střelba na branku, hod na cíl, slalom nebo vědomostní soutěž. Akci uspořádalo město Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluví o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnnyho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve Vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zemědělci ze Zlínského kraje oslavili v Kroměříži dožínky. Nová autobusová linka spojí Zlínský kraj a Trenčín. A Slovácko v Mladé Boleslavi těsně prohrálo.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje v neděli oslavili v Kroměříži dožínky. Tradiční slavnost sklizně začala dožínkovým průvodem, který zamířil do Podzámecké zahrady. Návštěvníci tam mohli vidět folklorní vystoupení, ukázky tradičních řemesel, zemědělskou techniku nebo program pro děti. Dožínky připomínají ukončení sklizně a poděkování za úrodu. V Kroměříži mají dlouholetou tradici. Konaly se zde až do roku 1974 a obnoveny byly v roce 2007. Letošní sklizeň ale podle zemědělců nebyla jednoduchá. Kvůli teplému a suchému jaru jsou výnosy některých plodin nižší než v minulých letech.
0: Uherskohradišťko.
1: Nová přeshraniční autobusová linka číslo 735 začne od neděle 30. srpna spojovat Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a Trenčín. Linka vznikla ve spolupráci Zlínského kraje a Trenčanského kraje a má usnadnit cestování mezi Českem a Slovenskem. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční v pondělí 31. srpna v 6 hodin a 15 minut na autobusovém terminálu v Uherském Brodě. První spoj odjede do Trenčína v 6 hodin 50 minut a do cíle dorazí v 7 hodin a 45 minut. Linka má podle organizátorů podpořit cestování za prací, studiem i kulturou a zároveň posílit přeshraniční spojení obou regionů.
0: Zlínsko.
1: Sucho ve Zlínském kraji zatím neohrožuje zásoby pitné vody. Problémy se ale už projevují hlavně na menších vodních tocích. Významné zdroje povrchové i podzemní vody podle Zlínského kraje zůstávají stabilní. Kraj má připravený plán pro případ zhoršení situace a funguje také komise pro sucho. Na některých místech už ale obce kvůli suchu přistoupily k omezení odběru vody z vodních toků nebo veřejného vodovodu. Zlínský kraj zároveň podporuje opatření, která mají pomoci zadržovat vodu v krajině. Do budoucna má být významným zdrojem pitné vody připravená přehrada u Vlachovic. A doporučení kraje? Šetřit vodou, omezit zalévání v nejteplejší části dne a využívat dešťovou vodu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka podlehli v 5. kole nejvyšší soutěže na hřišti Mladé Boleslavi 2-1. Domácí se dostali do vedení v prvním poločase a po hodině hry přidali druhý gól. Slovácko už v závěru dokázalo pouze snížit. Po 5 kolech tak stále čeká na první vítězství a má na kontě jediný bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

prázdná, pár posledních výhledů svítí a cítím se tu tak sám.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Ty jsi pěkný dezolát, řekla Halíbeli, a byla to pohoda, třeba se to povede.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A sportovní hry seniorů v Kroměříži ovládli zástupci Břestu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Kroměřížská radnice pořídila na odbor obecního živnostenského úřadu platební terminál. Takže lidé už nemusí správní poplatky hradit pouze v hotovosti. Kartou mohou zaplatit například poplatky za registraci živnosti nebo zemědělce, úkony na checkpointu, ale také pokuty a náklady na řízení.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně ubylo případů vandalismu. Zlínský kraj, který v budově sídlí, proto hodnotí pozitivně zavedení nových bezpečnostních opatření. V minulosti návštěvníci poškodili například historické židle, zábradlí nebo výtah. Roční škody přesahovaly 100 000 korun. Problémy způsobovali také lidé bez domova, kteří v budově narušovali pořádek. Kraj proto nechal instalovat bezpečnostní rámy a kamery. Podle vedení úřadu opatření přinesla výrazné zlepšení a případů vandalismu i nevhodného chování výrazně ubylo. Baťův mrakodrap je přitom významnou kulturní památkou a jedním z nejznámějších příkladů baťovské

0: architektury.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Po roční pauze se v Kroměříži uskutečnily tradiční sportovní hry pro seniory. Do soutěže se zapojilo 7 týmů z regionu. Nejlepší výkon předvedli seniori z Břestu, druhé místo obsadil tým z Jižní Hané a třetí skončili reprezentanti Kroměříže. Soutěžící se utkali v 7 disciplínách, ve kterých nechyběla například střelba na branku, hod na cíl, slalom nebo vědomostní soutěž. Akci uspořádalo město Kroměříž.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně prosnulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluvě o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnny ho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech. Na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

čas už nevrátím. A že to pálí, když člověk dotýká se hvězd. A že stoupání je jenom jedna z cest.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zemědělci ze Zlínského kraje oslavili v Kroměříži dožínky. Nová autobusová linka spojí Zlínský kraj a Trenčín. A Slovácko v Mladé Boleslavi těsně prohrálo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje v neděli oslavili v Kroměříži dožínky. Tradiční slavnost sklizně začala dožínkovým průvodem, který zamířil do podzámecké zahrady. Návštěvníci tam mohli vidět folklorní vystoupení, ukázky tradičních řemesel, zemědělskou techniku nebo program pro děti. Dožínky připomínají ukončení sklizně a poděkování za úrodu. V Kroměříži mají dlouholetou tradici. Konaly se zde až do roku 1974 a obnoveny byly v roce 2007. Letošní sklizeň ale podle zemědělců nebyla jednoduchá. Kvůli teplému a suchému jaru jsou výnosy některých plodin nižší než v minulých letech.
0: Uherskohradišťko.
1: Nová přeshraniční autobusová linka číslo 735 začne od neděle 30. srpna spojovat Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a Trenčín. Linka vznikla ve spolupráci Zlínského kraje a Trenčanského kraje a má usnadnit cestování mezi Českem a Slovenskem. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční v pondělí 31. srpna v 6 hodin a 15 minut na autobusovém terminálu v Uherském Brodě. První spoj odjede do Trenčína v 6 hodin 50 minut a do cíle dorazí v 7 hodin a 45 minut. Linka má podle organizátorů podpořit cestování za prací, studiem i kulturou a zároveň posílit přeshraniční spojení obou regionů.
0: Zlínsko.
1: Sucho ve Zlínském kraji zatím neohrožuje zásoby pitné vody. Problémy se ale už projevují hlavně na menších vodních tocích. Významné zdroje povrchové i podzemní vody podle Zlínského kraje zůstávají stabilní. Kraj má připravený plán pro případ zhoršení situace a funguje také komise pro sucho. Na některých místech už ale obce kvůli suchu přistoupily k omezení odběru vody z vodních toků nebo veřejného vodovodu. Zlínský kraj zároveň podporuje opatření, která mají pomoci zadržovat vodu v krajině. Do budoucna má být významným zdrojem pitné vody připravená přehrada u Vlachovic. A doporučení kraje? Šetřit vodou, omezit zalévání v nejteplejší části dne a využívat dešťovou vodu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka podlehli v pátém kole nejvyšší soutěže na hřišti Mladé Boleslavy 2-1. Domácí se dostali do vedení v prvním poločase a po hodině hry přidali druhý gól. Slovácko už v závěru dokázalo pouze snížit. Po pěti kolech tak stále čeká na první vítězství a má na kontě jediný bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Maják Tryggvadar se nachází na Islandu. Stojí na 40 metrů vysoké skále. Postaven byl v roce 1939. Žil tady strážce majáku. V roce 1939 byla celá stavba prováděna ručně. Tři horolezci dokázali postavit celý maják jen pomocí ručního nářadí. Nejdříve museli dopravit všechno nářadí a stavební materiál nahoru. Přitom bylo nutné vyšplhat na téměř kluskou skálu. Při prvním výstupu to měli nejtěžší. Nedosáhli na okraj útesu. Tak se jeden horolezec postavil na ramena druhého a vytáhl třetího. Postavili si systém kladek a nahoru vytáhali veškerý stavební materiál a také nářadí. Horolezci stavili maják jeden měsíc a celou dobu žili nahoře ve stanu. Podmínky byly nesmírně nebezpečné, ale dílo se podařilo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A sportovní hry seniorů v Kroměříži ovládli zástupci Břestu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Kroměřížská radnice pořídila na odbor obecního živnostenského úřadu platební terminál. Takže lidé už nemusí správní poplatky hradit pouze v hotovosti. Kartou mohou zaplatit například poplatky za registraci živnosti nebo zemědělce, úkony na checkpointu, ale také pokuty a náklady na řízení.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj, škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně ubylo případů vandalismu. Zlínský kraj, který v budově sídlí, proto hodnotí pozitivně zavedení nových bezpečnostních opatření. V minulosti návštěvníci poškodili například historické židle, zábradlí nebo výtah. Roční škody přesahovaly 100 000 korun. Problémy způsobovali také lidé bez domova, kteří v budově narušovali pořádek. Kraj proto nechal instalovat bezpečnostní rámy a kamery. Podle vedení úřadu opatření přinesla výrazné zlepšení a případů vandalismu i nevhodného chování výrazně ubylo. Baťův mrakodrap je přitom významnou kulturní památkou a jedním z nejznámějších příkladů baťovské architektury.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Po roční pauze se v Kroměříži uskutečnily tradiční sportovní hry pro seniory. Do soutěže se zapojilo 7 týmů z regionu. Nejlepší výkon předvedli seniori z Břestu, druhé místo obsadil tým z Jižní Hané a třetí skončili reprezentanti Kroměříže. Soutěžící se utkali v 7 disciplínách, ve kterých nechyběla například střelba na branku, hod na cíl, slalom nebo vědomostní soutěž. Akci uspořádalo město Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: but you're just a boy.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Mohli vidět folklorní vystoupení, ukázky tradičních řemesel, zemědělskou techniku nebo program pro děti. Dožínky připomínají ukončení sklizně a poděkování za úrodu. V Kroměříži mají dlouholetou tradici. Konaly se zde až do roku 1974 a obnoveny byly v roce 2007. Letošní sklizeň ale podle zemědělců nebyla jednoduchá. Kvůli teplému a suchému jaru jsou výnosy některých plodin nižší než v minulých letech.
1: Uherskohradišťko.
0: Nová přeshraniční autobusová linka číslo 735 začne od neděle 30. srpna spojovat Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a Trenčín. Linka vznikla ve spolupráci Zlínského kraje a Trenčanského kraje a má usnadnit cestování mezi Českem a Slovenskem. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční v pondělí 31. srpna v 6 hodin a 15 minut na autobusovém terminálu v Uherském Brodě. První spoj odjede do Trenčína v 6 hodin 50 minut a do cíle dorazí v 7 hodin a 45 minut. Linka má podle organizátorů podpořit cestování za prací, studiem i kulturou a zároveň posílit přeshraniční spojení obou regionů.
1: Zlínsko.
0: Sucho ve Zlínském kraji zatím neohrožuje zásoby pitné vody. Problémy se ale už projevují hlavně na menších vodních tocích. Významné zdroje povrchové i podzemní vody podle Zlínského kraje zůstávají stabilní. Kraj má připravený plán pro případ zhoršení situace a funguje také komise pro sucho. Na některých místech už ale obce kvůli suchu přistoupily k omezení odběru vody z vodních toků nebo veřejného vodovodu. Zlínský kraj zároveň podporuje opatření, která mají pomoci zadržovat vodu v krajině. Do budoucna má být významným zdrojem pitné vody připravená přehrada u Vlachovic. A doporučení kraje? Šetřit vodou, omezit zalévání v nejteplejší části dne a využívat dešťovou vodu.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisté Slovácka podlehli v pátém kole nejvyšší soutěže na hřišti Mladé Boleslavi 2-1. Domácí se dostali do vedení v prvním poločase a po hodině hry přidali druhý gól. Slovácko už v závěru dokázalo pouze snížit. Po pěti kolech tak stále čeká na první vítězství a má na kontě jediný bod.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.